0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz
1: Rádio Vysočina.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

věří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severní polovině území místy jinde jen ojediněle déšť nebo přehánky. Zejména na severu ojediněle se také můžou objevit i bouřky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Odpolední maxima však jen 22 stupňů Celsia.

0: zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Dengéši.
1: Hezké dobré ráno, 7:04, s vámi Filip a Lea, tak doufáme, že se máte krásně, i když venku to počasí nic moc, ale nám to nevadí. Tady z éteru Hitrádia bude svítit slunce, šířit se bude dobrá nálada a pozitivní energie se skvělou muzikou, tak startujeme právě teď a napište nám, odkud nás posloucháte, jestli s námi vstáváte a nebo usínáte. A vy, co jste v práci, nebudete v tom dneska sami.
0: Hitrádio Vysočina.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minut, to je aktuální čas, 22. srpen. Tak si představte, že lékaři vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno, Filipe, tak to asi není nic
1: pro
0: tebe.
1: Mě zajímá právě ty důvody, pojď
0: takže,
1: mi říct.
0: Takže, prý jsme pak celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější a dokonce měli bychom inklinovat zdravému jídlu a absolutně bychom neměli znát deprese.
1: Já si myslím, že když si takhle to převedu na nás dva, tak platí jenom to dobrý naladění. Aspoň u mě teda z těch 5, jo? Já totiž zdravě moc tady nejíme, že jo?
0: To ne, my si dáváme rádi anglický rohlík, ale nebo jako něco sladkého.
1: Já jsem dneska nad tím přemýšlel, protože jsem tady viděl teď Asiaty v centru Prahy, jak už vlastně šli s těma kuframa, asi ano, z hotelu, ano. Tak jsem si říkal, jak je na nich super, jestli to je ten příběh, co si myslím, že vstanou, aby skutečně z toho dne měli co nejvíc, protože to já nedělám na dovolený, šerm na výlet, vstávám v 9, protože no prostě nechci stávat takhle brzo.
0: A co má třeba říkat Michal Jasmin, že jo, ranní show, to člověk stává ve 4, já jsem si to několikrát zkusila a to je prostě masakr, ty taky vlastně, že jo, když občas jdeš za Davida.
1: No.
0: A prostě ten den je za prvý strašně dlouhej. Já mám pocit už kolem 12, že je třeba 5 hodin a že už bych měla jít jako večeřet a spát. Ale je to zase o tom, na co si člověk zvykne, že jo, tělo taky si zvykne, trvá mu to údajně 21 dní. Kdo ví, každopádně třeba co pekaři, že jo, jeden by jim hned záviděl, co si budem, ty musíš stávat v kolik, aby upekli to čerstvé jako pečivo na 6. 7. hodinou ráno.
1: Tak třeba máme nějaký pekaře mezi posluchačima, dejte nám vědět, v kolik stává takový pekař, já myslím taková 3:30 a třeba popeláři taky, že jo.
0: A nebo celkově nám dejte vědět, v kolik vstáváte, jo, a my si tady na ty všechny výhody asi zapomeneme nebo vzpomeneme, až nám v pondělí třeba ve 3 ráno zazvoní budík. Určitě nám to zvedne náladu na 100%.
1: A budou aktivní.
0: Teď už Coldplay a taky Rose Bruno Mars. Tak hezké dobré ráno, je sobota taková upršená, ale tady se budeme opalovat. Tady září slunce.

0: Pate. 7:45. Dobré ráno, vy nám píšete, v kolik hodin vstáváte. Mirka napsala, ahoj, vstávám 3 týdny v měsíci v 2:30 ráno. Autobusáci mají hold těžký život. Nezávidíme, držíme palce. Taky nám tady píše Péťa, dobré ráno, já vstávám o 2:30 a pak mám před sebou zhruba 700 kilometrů z Hradce Králové do Českých Budějovic. Hold rozvoz zásilek. Teď mám dopoledne, Péťa.
1: Hele, tohle to snad tomu se ani nedá nazvat stávání, protože to tomu nepředchází ani ten spánek, ne?
0: No, další tady píše, dobré ráno, mám kamaráda pekaře a každodenní vstávání ve 2 až 2:30, je to mazec, každopádně vás zdravím také z pracovního procesu, hezký den, jako píše vás spousty, tady další zpráva od Vlaďky, dobré ráno, já stávám pořád před 6:00 i o dovolené, jsem takový druh, Vlaďka, já taky stávám teda před 6:00, stávám mezi 5:30, 6:00, už jako automaticky, taky nám tady píše řidič tramvaje z Prahy, ahoj, já vstávám každý den mezi 3:00, 4:00 ráno a třeba poslední zpráva, ahoj Leonko, vstávám každý den o 2:30 a to nepracuji v pekárně, ale v autodílech. Nech se vše nachystá, musíme po 5:00 vyjíždět do servisu. Některé autoservisy pracují právě od 6:00. Píše Zuzka.
1: Tak já stávám automaticky tak v 9:00. To vás nechci našvat, přátelé, já zase pracuju po večerech hodně, ale je to teda masakr, jak lidi říkali 2:30, 2:30, to jsem ani nečekal takovýhle časy. No. Zajímalo by mě ještě pak to B, v kolik musí chodit spát, aby vlastně jako mohli fungovat, protože to může být třeba klidně v 7:00 večer. Že?
0: Dobře, tak prosím vás, kolik chodíte spinkat? Napište nám to.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Friday, I'm in love. Hezké dobré ráno. Dneska je Saturday, sobota a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Starosta italského Coma Alessandro Rapinese zakázal jízdu na kole v historickém centru města. Učinil tak poté, co jej samotného na ulici srazil cyklista. Zákaz, který sklízí kritiku ze strany občanů i politiků, vejde v platnost už od začátku září. 11letý chlapec a jeho otec učinili během dovolené v americkém státě New Jersey objev života, když při pátrání po mušlích narazili na skamenělý zub megalodona, jednoho z největších žraloků, který kdy žil, a vyhynul před více než 3 miliony let. No a na rušných křižovatkách ve východočínském městě Hangzhou už na provoz nedohlížejí jen lidé v uniformách. Policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 téměř dvoumetrových robotů. Přestupky dokážou odhalit, upozornit na ně a poradit i s cestou nebo parkováním. Pravomoc někoho zatknout však zatím nemají.
0: A my pokračujeme dál v muzice, protože venku, když se podíváme z okna, to vypadá tak, jak činasky zpívají. Venku je na nule. Ale nebojte, je tam teplo. Ale za chviličku, ten podzim klepe na dveře. Hezké ráno.

0: Hezké dobré ráno, my pokračujeme dál, sobota 22. srpen, tak se podíváme, čím je dnešní den výjimečný. Den rostlinného mléka, no tak dobře, tak si nějaké to rostlinné mléko dejte. Dua Lipa, 31 let a taky by narozeniny oslavila úžasná zpěvačka, moje kamarádka, která už bohužel není mezi námi. Vzpomínáme na tebe, Aničko, 31. narozeniny by si dneska oslavila. Anna Julie Slováčková, tak posíláme pozdravy tam nahoru. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Cyril Adam Lem Bert, Linkin Park, anebo Guru Josh Project.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Tisku levně.cz.
7: Náplně hned.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Na svobodu dne oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, večer případně možná také bouřky. Co se týče teplot v Čechách, maximálně 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
5: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
6: Hezké dobré sobotní ráno, 8 hodin, 2 minutky, aktuální čas. My pokračujeme dál, hodinka za námi, pětich je stále před námi. Až do 13. s vámi Lea a Filip a taky Imagine Dragons, anebo Kateřina Marie Tichá za chviličku.
5: Hitrádio Vysočina.

0: Ještě jsou stále dovolené, léto pomalinku, ale jistě nám bude končit. Tak si představte, že paštikáři už sice na dovolených nejsme, my Češi, stejně ale v zahraničí šetříme, jak můžeme. Zase to říkají jakýsi věci, já nevím, kdo tyhle průzkumy, výzkumy dělá. Každopádně méně za dovolenou dávají v Evropě už jen Rumuni a Lotyši, Filipe. A naproti tomu třeba Rakušané dají za den dovolené v průměru 20 000 korun. Za den dovolené.
1: Jakože když jedou na týden, tak je to 140 tisíc, jo?
0: Ano,
1: no tedy skoro eura, no.
0: Vlastně pětkrát více než my Češi a větší požitkáři jsou i Slováci. Zatímco my dáme za den dovolené zhruba 4 tisíce, tak naši sousedé skoro dvakrát tolik, 8 tisíc.
1: To je neuvěřitelná částka.
0: No co?
1: Já si myslím, že i ty 4 tisíce jsou jako docela dost na nás Čechy, jo, a Rakušani si vyhodí z kopítka za dvacku.
0: Přesně tak, ono se neříká nadarmo, že ty nejlepší věci jsou prostě zadarmo. Zatímco celá Evropa jezdí do zahraničí vstřebávat alkohol, jídlo, tak my vstřebáváme západy slunce, vlahý chládek a doma usmažený řízek, ne? Není na ten řízek s kašičkou.
1: Já jsem se teď, vidíš, na něj zakoukal z okna a nevidím ho. To je škoda.
0: Teď už Taylor Swift, hezké ráno.

Martin Garrix, Bon, No Sleep. Hezké dobré ráno, minutka po čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip. A taky vy, naši posluchači. Za chviličku před námi mají Chemical Romance, nebo taky Miles Smith a ranní update. To jsou takové ty informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Tak rozhodně nikam neodcházejte, buďte s námi. A kdo pracujete, věřte, že to dneska zvládneme všechno společně.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné sobotní ráno, pojďme se podívat, co je nového. Bratislavská policie zastavila před časem kabriolet, který byl vytvořený uříznutím střechy staršího Citroenu. Řidič už dál nemohl pokračovat v jízdě a byla mu udělena pokuta. Popeláři z jihu Itálie se déle než den prohrabávali hromadou odpadků, aby našli loterijní tiket, který vyhrál jackpot. Jeho majitelka jej totiž vyhodila v domnění, že je bezcenný, a na svou chybu přišla, až bylo již skoro pozdě. Měla nakonec štěstí, našel se a výhra činila 25 milionů korun. Na úplně se ještě zůstaneme, návštěvníci pláže na jihu Sicílie se nedávno nestačili divit, když kolem nich náhle začaly na hladině plavat eurové bankovky. Uvolnili se z narychlo odhozených plastových tašek, které obsahovaly balíčky evropské měny v celkové nominální hodnotě 16 milionů korun. Tak tam bych se chtěl objevit taky na takovéhle pláži.
1: Představ si, že si jdeš jen tak zaplavat a najednou sbíráš prostě ty bankovky a pořídíš si nějakou nemovitost.
0: No, jestli se nepletu, tak eurovky jsou i 500 eurovky, to je 12,5 tisíce korun, že jo, jedna bankovka takhle. Šup, šup, šup, šup, šup, šup. Dejte mi je všechny, díky.
1: To byl tvůj nejlepší plavecký výkon.

0: Furtado, say it right, hezké dobré ranko. Nezapomeňte, že i dneska po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Uděláme vám radost i v takovém pochmurném počasí, i když já nevím, jak vy, já jsem docela ráda, že je dneska takhle. Lituju akorát návštěvníky různých festivalů, venkovních akcí, protože to počasí na tohle nic moc, ale doufám, že přijde ještě takové to babí léto nebo kousek ještě toho léta klasického a užijeme si závěr toho letošního léta. Každopádně za chviličku Luis Fonsi, Hathaway, Lady Gaga, taky moje jmenovkyně Leony a po 9. hodině narozeninová ruleta.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Březová! Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
4: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort březová.cz.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, kolem poledne jejich možný je četnější výskyt a výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 20 stupňů, ve Slezsku a na Moravě kolem 25 stupňů Celsia.
0: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
2: Hezké dobré sobotní dopoledne, 3 minutky po 9. My pokračujeme dál a bude se roztáčet kolo narozeninové rulety. Takže už teď popřemýšlejte, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak tohle je ideální pro vás. A my vám k tomu ještě přidáme nejenom song dle datumu narození vaší osoby, ale i nezapomenutelný zážitek. A vzpomínky jsou od toho, které nám nikdy nikdo nevezme. Teď už Shakira a jdeme dál.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Eyes. Hit Radio stále s vámi, narozeninová ruleta se blíží. To znamená, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: uchy i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Rádio Vysočina. No, I can't take one more step towards you.

0: Niko Santos, narozeninová ruleta je právě tady. Tak komu pak jdeme udělat radost? Já už vím, že na telefonu máme posluchačku Zlatu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj Leuško, ahoj všichni, zdravím.
0: Ahoj, jak pak se máme, Zlatuško?
1: Máme se krásně.
0: Skládáme básně.
1: Tak nějak.
0: Co pak budeš dneska dělat?
1: Tak já teď jedu právě do Plzně slavit narozeniny mého syna.
0: Aha, kolikáté?
1: 40.
0: Ježiš, no tak to je krásný, tak to jsme stejně staří, 85. rok nebo 86?
1: 86.
0: Tak no, mě už bude jedla 40 za... Ježíš Mario, za 3 měsíce. No to je strašný, Fildo. Máme posluchačku Zlatu na strašný telefonu.
2: No, tak já...
0: bude za 9 let 50.
2: No, mě sice dáme 35, ale včera jsem vzpomínal, když jsem skončil s fotbalem jako v mládeži, říkám, ježíš, ono už je to 17 let, aha, takže nechci se povyšovat, jo, ale já se připadám taky starý v 35, ale vy dámy ve 40, v 50 vyzrajete jako víno, u vás to neplatí.
0: Zlatunko, já asi Filipovi vypnu mikrofon, ne, když říká, že v 35 je starý.
1: No,
0: tak nám chlapů
2: je to jiný.
0: Budeme hrát pro syna?
1: Tak, budeme hrát pro syna.
0: Jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Miroslav, takže Míra.
0: Dobře, takže pro Míru. A jdeme asi rovnou na pravidla.
1: Ano.
0: Zahrajeme ti 3 hudební ukázky. Z jakého datumu dneska má narozeniny?
1: 19.8.
0: Dobře, takže z 19.8. popřejeme mu všechno nejlepší. A hlavně tady budou songy, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád přesně v datum narozenin tvého syna Míry. Když si vybereš ukázku, my ji zahrajeme a jsou na výběr 3. Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu 3. Jdeme na to, Zlatuško?
1: Ano, jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Romantický duet Christina Aguilera, Say Something. Chceme nebo ne?
1: Já bych pokračovala.
0: Dobře, jdeme dál. Je to Fields of Gold od Stinga.
1: Tak já to zkusím do třetice.
0: Dobře, do třetice, všeho dobrého.
1: Tak.
0: Elastic Heart od Sia.
1: Ano, jdeme dobře do toho, to je ono.
0: Dobře, tak jsme rádi, že to vyšlo aspoň takhle do třetice. A Zlatuško, než pojedeš do té Plzně, tak teď máš ten správný čas, aby si svému synovi Mirkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, pojď na to.
1: Dobře, tak můj milovaný broučku, přeji ti krásné narozeniny, hlavně zdravíčko, štěstíčko a splněných přáníček. Tvoje milovaná maminka.
0: To je roztomilý, to je tak hezký. Mě to vždycky dojímá. Každopádně my tady máme i nezapomenutelný zážitek, tak třeba si na tu 40 tvůj syn Míra bude chtít zahrát únikovou hru od Allegrie, firmy na zážitky, což je vlastně partner naší narozeninové rulety. Tak máme tady úniková hra Freddy Krueger. Je to takový, nevím, když si představíš večer a vy konečně uléháte unavení po celém dni a rychle usínáte, tak najednou se začne něco dít.
1: Jo.
0: Zdá se vám podivný sen, do kterého se navíc vkradl právě Freddy a snaží se vám tam trošku znepříjemnit a připravit o život. Je to dobrá hra, já jsem to jednou zažila a je to fakt takový, že se člověk bojí a léká, je to takový vlastní zážitek, nezapomenutelné vzpomínky. Je to pro 2 až 4 hráče, takže rozhodně můžete vyrazit celá rodinka.
1: Dobře, dobře.
0: Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Sia, Elastic Heart letí za vámi. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Black Eyed Peas, I get a feeling. Hezké dobré dopoledne s vámi Lea a Filip. Doufám, že si toho dnešního dne užijete co nejlépe můžete, i když to počasí bude nic moc. Tak pokud možno, zachumlejte se někam do peřin, odpočívejte, pusťte si něco hezkého, protože přesně tohle mám v plánu já. Odpoledne, až teda něco zažiju, prožiju, jdu někam, kam se mi vůbec nechce, ale potom si prostě pustím jeden film za druhým, anebo nějaký dobrý seriál. Klidně nám naposílejte tipy, co jste poslední dobou viděli, co vám dělá radost na 777-937-777. A prosím vás, já miluju horory, miluju kriminálky, miluju thrillery a tak podobně, tak dejte vědět, když tak nějaký tip. A nebo nějakou romantiárnu, ale dneska se mi nechce plakat, to už jsem se proplakala dva dny zpátky.
1: Přemýšlím nad nějakým tipem jako pro tebe i pro posluchače, co jsem viděl poslední dobou. Já jsem si pustil hodně jako zpětně kriminálku českou Markovič Hojer a pak je druhá série Markovič Straka. Je to teda kriminálka, takže není to zas tak veselý, ale je to podaný takovým vlastně i zábavným způsobem, takže to doporučuji. To je fajn tyhle ty dvě série.
0: Tak budeme rádi, když společně nasdílíme tipy, na co se rozhodně podívat a pokud možno, tak si prostě toho dnešního dne užívejte co nejvíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
6: Nechci.
5: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
6: Nechci.
5: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
6: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
7: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
6: Sanborn. Pro ty, kteří chtějí víc.
8: Do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u Autodobrovolný. 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec. Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u Autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, 9:40 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 150 tisíc zvířat ročně, nejčastěji myší a potkanů, se využívá v Evropské unii k testování bezpečnosti běžně používaných chemických látek. V poslední době se objevují první náznaky, že to může být i jinak. Vědci se snaží využít umělou inteligenci, lidské buňky a takzvané mini orgány, aby vyvinuli novou generaci testů, které odhalují nebezpečné chemikálie. Mohli by lépe předpovídat rizika pro lidi i omezit využívání zvířat ve výzkumu. Laboratorní rozbory odhalily ve třech studánkách v okolí Žďáru nad Sázavou nadlimitní množství koliformních bakterií a dalších mikroorganismů. Ty mohou způsobit především průjmová onemocnění. Hygienici i vodohospodáři obecně nedoporučují pít vodu ze studánek bez předchozího rozboru. Nejde totiž o veřejné zdroje pitné vody a jejich kvalita proto nemusí být ze zákona pravidelně kontrolována. Pomoci nemusí ani důkladné převaření vody. Ústí nad Labem ve šlágru 5. kola 2. fotbalové ligy porazilo pražskou Duklu 3-1 a je o bod druhé za Karvinou, která si udržela první příčku výhrou 3-0 nad Žižkovem. Stejný bodový zisk jako Severočeši má v neúplné tabulce třetí Táborsko po vítězství 1-0 v Jihlavě. V dalších zápasech Vlašim remizovala s Příbramí 2-2, stejně jako Opava s Třincem, a Prostějov porazil Kladno 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Tento víkend se v Třebíči konají tradiční historické slavnosti Tří kápí. Jsou oslavou udělení městských práv, která městu v roce 1335 potvrdil budoucí císař Karel IV. Událost od pátku až do neděle představuje spojení historie, kultury a rodinné zábavy. Akce se koná na Podzámecké nivě. Z Třebíče Markéta Báťová.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
7: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Co nám chceš povědět?
10: No, jak to vypadá s počasím dál, protože jak jsem na to tak koukala, tak ty brďo, asi tak létu pomalinku odzvonilo.
7: No tak když to víš teda, tak proč se mě ptáš?
10: No ne, protože ty jsi taková naše rosnička, zprávař, moderátor, ty jsi tři v jednom.
7: Samozřejmě nebudu si hrát na nějakého meteorologa, kouk sem do telefonu teď, přátelé. Úterý bude 24 stupňů, to je fajn. Dneska maximálně 21, pokud ale posloucháte z Moravy nebo Slezska, 25 stupňů i v rámci dnešního dne, a to je fajn.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké dobré dopoledne, pár minutek po desáté, my pokračujeme dál, před námi spousty skvělé muziky jako Taylor Swift anebo Avicii, Aloe Black a spousty dalšího, tak jdeme dál.
11: Hit Rádio Vysočina.

Zatímco děti už se ale začínají těšit, samozřejmě ty mladší, ty starší pochybuju, tak stres začíná hlavně nám rodičům. Rychle najít vybavení pro školáky, rychle najít ty školáky a hlavně se připravit na dalších 10 měsíců šílené honičky. Nejprve ale budeme muset sáhnout do šrajtofle, jak se říká, protože za školní potřeby přidáme v průměru 3,5 tisíce korun, což mi možná přijde ještě docela málo, když tam počítáte nějaké učebnice, sešity a tak podobně. Dokonce zrovna včera jsem koukala, jak u regálů v obchodech úžaslí rodiče zírají, co všechno jim vlastně malé děti ukazují, že budou nutně do školy potřebovat. No a někteří z nich i plakali, že jo? A teď mluvím o těch rodičích pochopitelně, protože ty peněženky zapláčou opravdu. Mimochodem, třeba ve Vietnamu zaplatíte za výbavu pro školáka pouhou 500. Ale tam asi kvůli tomu se stěhovat nebudeme, ne? Možná tak do pražské Sapy. Teď už Miraj, volám. Čeká nás poslední zastávka festivalu Hrady CZ příští týden na Bezdězu a já se na vás budu těšit i s Mirajem z Pódia.

volám, Miraj, Hit Radio, taky Lea. Hezké dobré dopoledne. Tak přesně tuhle kapelu můžete vidět příští týden v pátek a v sobotu na Bezjezu, protože tam bude poslední zastávka nejlepšího letního festiáku Hrady CZ a já se tam na vás budu těšit. Už je to taková tradice, že jsem vždycky u té první na Točníku a na té poslední na Bezjezu, takže už je to, já nevím, 5-6 let, co tam budu s vámi. Strašně moc se těším, protože tam bude ještě taky Trautenberg, Rybičky 48, MIG21, Rytmus, Xindl X, Miraj, Vypsaná fixa, Lenny, Harley, Daniel Landa, Tomáš Klus, spousty dalších skvělých hudebních interpretů, tak si to společně užijeme a oslavíme i takový ten konec toho léta. Za chviličku Miley Cyrus, Pink anebo Kamrat.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na suchu jsou už i české nemocnice. Zoufale jim totiž chybí krev, přátelé, my vás tady docela často vyzýváme k dárcovství. Dokonce tu svou už byl darovat i prezident Petr Pavel, se kterým se vlastně nedávno setkal tady i náš Filip Lejček v rámci své moderace.
1: No, je to vlastně pravda, že to nebylo nedávno, ale včera přímo, jo, aha. Takže byl jsem na nějaký fotbalový akci SK, která podporuje vlastně děti z takových těch sociálně slabších rodin, tak velký fotbalový turnaj a prezident nejenom, že by jako přijel na 10 minut, on tam byl hodinu a půl, moc jako sympatický pán, musím říct.
0: To je skvělý, protože i on byl dokonce darovat krev a špitály prosí o pomoc i nás ostatní. Filipe, my jsme taky říkali, že půjdeme a furt jsme nebyli.
1: Já jsem chodil, mám kolik, 6-7 odběrů, ale už je to tak 7 let, no.
0: Dokonce v létě je to v nemocnicích vždycky stejná písnička, ale letos je to fakt na hraně. Lidi odjeli na dovolené, jenže bouračky a úrazy si prostě volno neberou. A stačí se podívat na fakultní nemocnici Ostrava nebo Prahu, tam už se skoro modlí za každého, kdo z nás opravdu přijde a mají větší hlad po naší krvi, než komáři, já nevím, umácháče v 9 večer, že jo. Takže prosím, pokud můžete, budeme rádi, protože darovat krev je jediný způsob, jak legálně a s požehnáním ministra pustit žilou svému svědomí. No? To jsem to řekla hezky.
1: To jste řekla, tak bychom se mohli a dokonce my dva spolu domluvit.
0: Musíme,
1: ale
0: musíme
1: opravdu,
0: jít, fakt musíme.
1: A zašli bychom darovat krev jeden den.
0: Já mám dokonce tu nulku, vlastně vzácná krevní
1: já
0: skupina.
1: Já mám taky
0: která...
1: vzácnou, nevím jaká to je, ale mám taky
0: tu
1: vzácnější. To
0: bude Lejčovská.
1: Lejčkovská, mám taky nějakou vzácnou a vlastně se stydím trochu, že jsem nebyl takhle dlouho.
0: Ne, fakt musíme, takže Filipe, my se teď domluvíme, když spolu půjdeme darovat krev a normálně přidáme i příspěvek na sociální sítě a zkusíme motivovat i ostatní. Takže přátelé, pojďme se spojit třeba na Instagramu Lea Giongiosi nebo Filip Lejček, takhle nás tam najdete. Pojďte nás začít sledovat, my vás budeme sledovat zpátky a společně se domluvíme a půjdeme prostě hromadně darovat krev, protože rádio má v tomhle obrovskou sílu, že když fakt o něco jde, tak my se umíme všichni spojit. Tak pojďme pomoci, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude opravdu potřebovat někdo z nás a není to jenom výkřik do tmy, jak se říká, ale prostě tohle fakt platí. Takže prosím vás, Lea Giongiosi, Filip Lejček, jdeme se sledovat a společně se domluvíme všichni na darování krve.
1: Budeme krevní gang.
0: Ano, který pomáhá.
1: Ano.

0: Hity na přání k vaření budou startovat krátce po 11. Takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z éteru Hitrádia. A taky, co dneska dobrého budete vařit. Po 11. hodině, 60 minut podle vás.
1: Hitrádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Maximální teploty v Čechách 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 25 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
2: Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si na 777-937-777, co byste rádi od nás slyšeli.
0: Hit Rádio Vysočina.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. My pokračujeme dál a jdeme na vaše SMSky. Prosím o zahrání písničky od Marka Ztraceného naší partě, která každodenně maká na stavbě svého nového rodinného hnízdečka. Jelikož marodím, tak nemůžu přispět svou pomocí, tak aspoň takhle na dálku prostřednictvím vašeho super rádia přeji, ať práce ubíhá a domeček roste. Díky moc, pozdravuje máma. Tak maminko, nevíme jméno, ale maminko, hlavně ať se brzy uzdravíš, ať se domečku daří a Marek Ztracený. Naše cesty právě teď v éteru Hit Rádia. A pokud vy ostatní chcete slyšet váš oblíbený song, napište si o něj 777 937 777.

hity na přání k vaření, pokračujeme dál. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Stuck on You od Lionela Richieho. Bylo by to pro všechny posluchače, kteří jsou právě teď v práci. Ať se nebojí, že jim to rychle uteče, a taky by to bylo pro moji Aničku, Petru a našeho Bořivoje. Díky moc, jste super, moc ráda tě poslouchám, jsi skvělá, máš krásný hlas a takovou pozitivní energii. Jseš naše sluníčko. Ježíš, to je hezký, děkuji za takovou zprávu a samozřejmě s láskou k vám posílám tohle. A musím prozradit, že je to taky jeden z mých oblíbených songů, protože ho mám spojený s láskou, s kým jiným, že jo? Bo s tím jiným. Takže ano, Lionel Richie za chviličku, taky Atomic Kitten nebo Jennifer Lopez a Pitbull. Tohle jste chtěli, tak to zahrajem.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření 2 minutky po 12:30, těch SMSek je tady strašně moc, omlouvám se předem, že opravdu nedokážu splnit přáníčko vás všech, alespoň vybírám songy, které se nám tady třeba shodují nebo opakují, jako je Avril Lavigne nebo Calvin Harris, Ellie Goulding, tak přesně tohle tady za moment bude.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes bude oblačno i zataženo, jediněle i polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť.

Vánoce pomalu, ale jistě přicházejí, kamarádi, už za 4 měsíce. Tak prosím vás, pro vánoční stromek v plavkách. No, můžete, beze všeho, hlavně nahané klidně. Pěstitelé na Prostějovsku spustili totiž uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromečků. Lidé tam reálně chodí namazaní opalovacím krémem a prostě vybírají si jedličky, smrky a tak dále na prosinec, jo? Takže ceny jsou teď nastavené úplně jinak a hlavně máte jistotu, že vám nikdo nevyfoukne ten dokonale symetrický kousek, co vypadá jako z amerického filmu Ze sám doma. Navíc, když si stromek zarezervujete teď, tak máte jednu položku z toho šíleného prosincového seznamu odškrtnutou a můžete se v klidu dál potit u bazénu s pocitem, že jste vlastně hrozně organizovaní lidé a že už to všechno máte zařízený, jo? Tak prosím vás, pro vánoční stromek na

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, děkujeme, že posloucháte Hit Radio, ať už děláte cokoliv, jste v práci, doma, odpočíváte, anebo cestujete, tak díky, že nás máte sebou. Ladit nás můžete i online přes aplikaci Radia.cz anebo web Hitradio.cz. Tak díky za to, že se máme, stejně tak i na sociálních sítích, Facebook, Instač a teď už další muzika, hezkou sobotu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Věděli jste, že miminka z různých koutů světa mají různé techniky pláče? Jo, jo, je to tak. Například africká a čínská batolata mají daleko větší rozptyl tónů než ty naše, nebo třeba německé, že jo. No a jejich mámy tak podle breku přesně potom poznají, jestli se jim vlastně chce čůrat, papat, blinkat, kakat, já nevím co všechno, tak případně jen chtějí maminko malinko pošikanovat po celém světě mezi miminky oblíbeným pláčem bezdůvodným. No a ty naše naopak pouze nasadí univerzální tón a ty, maminko, přemýšlej. Možná to někdo z vás zná, zrovna prožívá, zrovna jako moje kamarádka Barča, která mi říkala, hele, já přesně podle pláče poznám, co ten můj malinký Kubík chce. Já nevím, já poznám, co chce můj pes, když pláče, ale co tenkrát chtěl Nikýsek, asi jenom mlíko.
1: Rád bych si koupil cukr.

0: Sobotní odpoledne na Hitrádiu v plném proudu, 22. srpen. Nechte si chutnat, pokud právě teď baštíte ty vaše úžasné, výborné obědy, tak dobrou chuť. A já se s vámi pro dnešní den bohužel už musím rozloučit. Po 13. hodině se na vás těší moji kolegové, užívejte si toho dne a zítra v 7 hodin ráno tady na Značkách. Čau!
1: Hitrádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině na dálnici D1, kilometr 81 ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, tak místem projíždějte opatrně. Jiné komplikace hlášeny nemáme, kdybyste přeci...

6. hodiny vstoupili na Hit Rádio Vysočina. David Guetta, Tonsen Tai a tedy Svim s nám pěkně odstartovali naše odpolední vysílání ve společné mitu Gangangan, který vypráví o tom, že nemůže být vždycky všechno růžové. No a růžové to nebylo ani včera večer na Vysočině, kde se její západní částí prohnaly pořádné bouřky a silný vítr. Hasiči od včerejšího podvečera do dnešního rána vyjížděli k téměř 60 desítkám událostí. Nejčastěji kvůli popadaným stromům a větvím. Nejvíc práce měli pak na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku, tak já doufám, že jste všichni v pořádku a že vám včerejší počasí nezpůsobily žádné větší problémy. A jsem strašně rád, že pro sobotní odpoledne 22. srpna jste si vybrali k poslechu právě nás, Hit Rádio Vysočina. No a dneska až do 18. hodiny s vámi Tomáš Digrin, zdravím do celé Vysočiny. No a než si dáme tipy, kam o víkendu vyrazit, tak je tu nachystaná další muzika. Teď hned nabízím zpěvačku Lady Gaga a jí Abracadabra a hned potom zatančíme se skupinou Krištof. Tak užívejte víkendu.

0: co se děje na Vysočině.
1: 3. srpnový víkend nabízí akce po celé Vysočině a pokud ještě nevíte, kde se pobavit i třeba s celou rodinou, tak já mám pro vás pár tipů, kam vyrazit. Budišovský zámek jinak, to je akce, kam můžete vyrazit i se svými ratolestmi. Už od 1:30 dnes na nádvoří zámku začíná bohatý program po celou rodinu. Uvidíte folklorní skupiny, vystoupí Dětka Boho, bude dětská diskotéka a soutěže pro celou rodinu. A po celou dobu i komentované prohlídky zámku. Slavnosti 3 kápí se...

Půl druhé a jednu minutu na Féteru Rádia Vysočina dozněla skupina Train. S vámi Tomáš Digrin do celé Vysočiny přeji pěknou sobotu. No a jestli hráte něco opravdu roztomilého pro to sobotní odpoledne, mám pro vás jednu novinku z Jihlavské zoo. Minulý týden se tam narodila dvojčata prasat vysajanských negrovských. Takže roztomilá malá selátka zatím většinu času tráví u maminky ve slámě, takže návštěvníci mohou zahlédnout jenom jejich malé čumáky nebo proužkovaná tělíčka. No a chovatelé Jihlavské zoo prozatím nechávají maminku, aby se o sva dva potomky postarala sama, a jak už to tak bývá, tak jakmile selátka povyrostou, tak budou plné energie a návštěvníci si jich užijí více. No a mimochodem, prasata vysejanská patří mezi nejohroženější prasata na světě, takže dvě nová selátka nejsou jen ledajakým přírůstkem, ale velkým chovatelským úspěchem. Takže až půjdete někdy do Jihlavské zoo, tak určitě zkuste ve slámě najít tyto dvě roztomilé selátka. No a my samozřejmě přejeme, ať mimina krásně prospívají. No a teďka dost mluvení. Vrátíme se do minulosti s Gwen Stefani a její kapelou No Doubt a jejich debutová hitovka Don't Speak právě teď na vlnách Hit Rádia Vysočina.

Hit Radio Vysočina, 13. hodina, 39. minuta. Tohle je přesně ten případ, kdy si říkáte, že některé hity prostě musí dostat druhou šanci. Cato & John, Turn the Lights Off, původně z roku 2010 a dneska velmi oblíbeným hitem našich posluchačů a posluchaček. No a to díky tomu, že se po tolika letech objevil u videa, které se stalo virálním na sociálních sítích. Tak doufám, že i tato sobota se pro vás stane virální, alespoň co se týče toho odpočinku, jelikož už brzy nastane poslední prázdninový týden a ten už bývá u někoho ve znamení příprav na nadcházející školní rok, tak prozatím užívejte volna a zbytku prázdnin u poslechu Hit Rádia Vysočina. Já vám za chvilku pošlu další hity. Zpěvačka Victoria nás veme do hotelu California anebo zaspívá i Enrique Iglesias. No a k tomu ještě přidám Lost Frequencies, tak určitě držte vlnu.

0: od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
7: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
8: Hurá, do Robinsona, do Jihlavy!
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies na Hit Radio Vysočina ve 13:52. Naše společná první hodina, se blíží ke svému konci. Na za chvilku si dáme aktuální zprávy s Davidem Račákem, kde se mimochodem dozvíte, že nedostatek vody trápí čím dál více míst nejen po Vysočině, ale po celé republice. A taky dodáme informace ze silnic a jaké bude počasí. Tak si na to určitě počkejte a do té celé ještě mohu slíbit Taylor Swift, která se po pauze vrátila na výsluní rádiového éteru s hitovkou The Fate of Ophelia, a nebo si taky dáme Dance with Somebody a Mando Dio. Tak užívejte sobotní odpoledne.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody či komplikace. Nadále jezděte opatrně a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

pátý nášup beatu po 14. hodině, ladíte Hit Radio Vysočina, tohle byl Gabry Ponte, Lumix a taky Prezioso, ve 14 hodin 9 minut, pěknou sobotu všem, co nás ladíte, přeje Tomáš Digrin, no a doufám, že máte teďka ve 14 hodin, 2 hodiny dá se říct popolední, pořádně ještě nadspaný žludky, protože tak dobře se teď budou mít i studenti a široká veřejnost v Humpolci, totiž na České zemědělské akademii dokončili velkou rekonstrukci kuchyně a jídelny, no a od září tam zvládnou uvařit až 600 jídel denně. Tak to je pořádná nálož, co myslíte? Kuchyně dostala moderní vybavení a dokonce bude úspornější na vodu i elektřinu. Takže učitelé, studenti a kolemjdoucí se v Humpolci mají zase na co těšit. No a já se teďka těším, co dalšího nás čeká v muzice. Mohu nabídnout za chvilku Damiano Davida, anebo hned teď zpěvačku Dua Lipu a její Houdini. Tak i nadále poslouchejte Hit Radio Vysočina.

0: Rádio Vysočina, tohle byl Damiano David v jeho hitovce First Time z alba Funny Little Spears. 2:45. A to možná nevíte, jako jsem to nevěděl já, že Damiano David tohle album napsal pro svoji přítelkyni. A to, co jsme si hráli, je přesně o tom jejich prvním setkání. No, není to krásný? Tak já doufám, že i vy takhle při sobotě prožíváte skvělé okamžiky s někým, koho máte rádi a užíváte si to naplno. Určitě zůstaňte s námi, protože za chvilku nás čeká další hromada hitů. Bude Khaled, doplní ho i Bruno Mars a taky Rosie. A nebo členka skupiny Spice Girls, Melanie C, se kterou se vrátíme do období milénia. Tak všechno tohle zazní už za chvilku na Hit Radio Vysočina. Hit
1: Radio. Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
3: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání.

Velký návrat do roku 1999 se zpěvačkou Melanie C, kterou doprovázela Liza Lopez v nestárnoucím hitu Never Be The Same Again. Ladíte Hit Radio Vysočina, Tomáš Digdym přeje všem pohodové sobotní odpoledne. Tak před týdnem jsme se pořádně nevěděli, kde se schladit a dnes už jsou teploty o 10 stupňů nižší, ale určitě se mezi námi najdou tací, kteří se rádi koupou, dá se říct tak nějak celoročně. Tak jen pro informaci si řekneme právě teďka, kde se nadále dá koupat a kde je zhoršená kvalita vody ke koupání. Hygienici dál nedoporučují koupání v přehradách Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčku v Brodsku. Důvodem jsou hlavně sinice a voda tam může být zdraví nebezpečná. Nevhodná ke koupání voda je také v Břevnické nádrži u Chotěboře, kde by měly být opatrní hlavně děti a lidé s citlivější imunitou. No naopak je na tom dobře voda ve Velkém Dářku, na Malínách v Třešti nebo ve Velkém a Malém Pařezitém rybníku či Lomu v Horní Cerkvi. Takže pokud i dneska při těch nižších teplotách hledáte místo na koupání, tak určitě nezapomeňte na doporučení hygieniků. No a pokud zůstáváte u poslechu Hit Rádia Vysočina, tak my jsme samozřejmě velice rádi a já vám teďka představím další čtveřici interpretů, kterou pošleme do vašich uší. Bude Ellie King, Eva Farná s Mirajem a nebo teďka hnedka Tayo Cruz. Tak užívejte sobotu.

0: Sobota 22. srpna roku 2026, vy posloucháte sobotní odpolední Hit Rádio Vysočina s Tomem Digrinem. Jsem rád, že jste s námi. V našem playlistu za chvilku budeme pokračovat. Když se tak dívám, tak nás čeká parádní směs. Bude skupina YouTube, Zara Larsen a nebo taky Pitbull. No a jestli už letos máte dovolenou za sebou, nebo na ní teprve čekáte, možná vás teď trochu naštvu. Protože je to takový nový dovolenkový trend, Japonsko. Některé tamní hotely totiž přišly na to, že člověk na dovolené vlastně potřebuje hlavně jedno. Pořádně se vyspat. Takže si představte 12 hodin letu přes půl světa, vystoupíte v Tokiu a jdete spát. Tomu dostanete dokonalou postel a peřinu, absolutní tmu a ticho, žádné modré světlo z mobilu, žádné troubení aut, no a žádný rušivý element prostě. Já myslím, že někteří by o tohle hodně stáli, co myslíte? Tak co, bude vaší příští dovolená v Japonsku?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
4: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
5: Nechci.
4: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
5: Nechci.
4: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
5: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
6: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
5: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Zpátky v čase jsme se podívali s Pitbullem Back in Time. Za 9 minut máme 15. hodinu. Hezkou sobotu, zítra Rádia Vysočina přeje Tomáš. No a na silnicích Vysočiny toto léto je ve znamení uzavírek a ty, které trápily řidiče ve směru na Třebíč, by měly od 1. září skončit. Finišuje se totiž na křižovatce z Brtnice do Jihlavy u benzínky a taky ve směru na Třebíč, takže skončí objížky a cesta se zase o něco zrychlí. No a jak to vypadá s uzavírkami ulic tady v Jihlavě, kde jich je taky požehnaně, se mrkneme v příští hodině. Tam nás čeká i možné prodloužení. No a než si dáme informace o aktuálním provozu tady u nás na Vysočině, tak z muziky určitě stíneme Topic Breaking Me a nebo Eminema s Rihanou. Takže do celé Vysočiny přeju klidnou sobotu a určitě zůstaňte u poslechu Rádia Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na dálnici D1. Počítejte s porouchaným vozidlem, které stojí na 99,5 kilometru ve směru do Brna. Tak určitě místě uberte plyn. Přejeme klidnou a bezpečnou jízdu, pokud někam právě jedete, a jestli vy i vy narazíte na nějaké komplikace při své cestě, tak informujte i ostatní řidiče. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Rádia.cz Hit Radio Vysočina.
2: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů, nejvíce jich bylo ve středočeském kraji. Čerpali především vodu ze zatopených sklepů a odklízeli popadané stromy. Podle meteorologů ojediněle napršelo až kolem 100 mm za posledních 24 hodin. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. Na Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jana Nováček.
3: Do projektu je zapojeno už od prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů, celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
2: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla letícího z České republiky dva lidé. Podle českého ministerstva zahraničí to ale nebyli čeští občané. Stroj byl registrovaný v Německu. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. No a obhájce titulu Slávia bude dnes v pátém kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slávie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
0: Dešťové přánky, případně i bouřky by nad Vysočinou během odpoledne měly ustávat a oblačnost by se měla vymizet do vyjasnění. Teploty se mohou vyšplhat až na 24 stupňů, večer a v noci počítejte, že bude jasno až polojasno a teploty klesnou poměrně nízko, 11 až 7.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Zprávy a počasí za námi a s vámi nadále Tomáš, zdravím do celé Vysočiny a na úvod hodiny posílám Evanescence nebo Poetiku, tak užívejte.

15 hodin a 7 minut na Hitrádiu Vysočina dozněla Poetika, tak jejich blízko. Do celé Vysočiny přeje hezkou sobotu Tomáš Digrin. No a my jsme teď velmi blízko otevření některých opravovaných ulic i tady u nás v Jihlavě, ale nebudeme ještě tak předbíhat, protože ulice Brněnská zůstává zavřená až do pondělí 31. srpna. Otevře se v úterý 1. září. Na Žižkově ulici se bude asfaltovat tento víkend, tedy i zítra 23. srpna, a tak veškerý provoz i včetně MHD musí jezdit po náhradních trasách. No a pozor také na Evžina Rošického, kdy v pondělí 24. srpna se bude asfaltovat úsek od Kapitána Jaroše k Pavlovově ulici a v úterý 25. srpna přijde finální vrstva, kvůli které bude neprojezdný celý úsek mezi Jiráskou a Pavlovovou ulicí. Takže pokud jedete Jihlavou, sledujte určitě značky a hlavně si nechte trochu času navíc a snad nám ten nový školní rok, který nastane za 10 dní, přinese i volnější průjezd Jihlavou. No a my vám teď přinášíme volnější průjezd tím víkendem s další muzikou v podobě One Republic, tak užívejte víkendu!

Jste na vlně Hit Rádia, Vysočina v 15 hodin, skoro 15 minut a právě dospívala Selena Gomez. Teploty se na Vysočině dneska drží do 24 stupňů a pomaleji se taky uklidňují ty přehánky nebo bouřky, takže se dá krásně plánovat a vyrážet na výlety, protože opravdu to počasí tomu přeje. Dokonce by teď odpoledne se mělo ukázat více slunce, tak jestli někam vyrážíte, tak přejem, ať se výlet vydaří podle vašich představ. A k tomu cestování za chvilku budeme hrát další hity, nabídnu Cyrilla. A nebo si dáme jednu 90. klasiku. Jo, čekají nás legendární R.E.M. se svým megahitem Everybody Hurts. Tak určitě buďte na vlnách Hit Rádia Vysočina.

0: Yeah.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

15 hodin, k tomu 27 minut na Hitrádiu Vysočina, hodně emotivní záležitost z roku 1992, Everybody Hurts od R.E.M., která vlastně říká, že když je někdy všechno na nic, tak to nemusíme vzdávat a vyrazit třeba na procházku do přírody, abychom si vyčistili hlavu. No a jestli k tomu máte rádi ještě dálkové pěší výlety, tak mám jednu fakt dobrou zprávu. Na Vysočině totiž přibývá zázemí pro turisty a dálkové pochody. U sněžného ve žďárských prších nově vznikl další nouzový přístřešek na trase Via Czechia. Takže když vyrazíte na pořádný vandr, nemusíte řešit, kde večer složit hlavu. Můžete využít tuhle střechu nad hlavou, kde se uvnitř vyspí 4 až 5 lidí. No a tohle je podle mě skvělá věc. Dálková turistika je totiž čím dál oblíbenější a na Vysočině je spousta míst, kam za to stojí vyrazit s tím, že se tady dá venku někde zůstat klidně více než jednu noc. No a právě třeba u Sněžného je to už třetí taková útulna na Vysočině a další zázemí pro výletníky má přibývat i v dalších letech. Takže zabalit pořádnou krosnu, šupsní na záda, vybrat dobrý boty hlavně, aby se vám nedělaly puchýře a hurá do žďárských vrchů. No a my k tomu tempu nasadíme féteru Hitrádia Vysočina pořádný rokovej nářez od skupiny Linkin Park. Tak krásné sobotní odpoledne do celé Vysočiny.

0: I v 15 hodin 38 minut ladíte vlnu Hitrádia Vysočina, tohle byla pohodová věc od Klingande. Pohodovou sobotu samozřejmě přeje nadále i Tomáš Digrin. No a teďka mám pro vás jednu malou hudební hádanku. Kdo je letos nejvyhledávanějším hudebním umělcem na Google? No a pozor, není to žádná současná popová hvězda, která právě září na hudebním nebi. No ale jeho písničky zná prakticky celý svět, jeho taneční pohyby taky. A přestože už tu s náma 17 let není, zájem je o něj rozhodně obrovský. Tak co máte tip? Jo, jo, je to Michael Jackson. Král popu letos znovu ovládl Google a velkou zásluhou na tom má životopisný film Michael, který jeho hudbu představil další generaci. No a tím filmový příběh nekončí, chystá se totiž druhý díl a ten už se má podívat i na jednu z jeho nejkontroverznějších kapitol zpěvákova života vlastně. Takže Michael 2 rozhodně nebude nuda a o tomhle filmu se bude ještě hodně mluvit. No a za chvilku my pokračujeme další muzice, tak nadále poslouchejte Hit Radio Vysočina.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Natalie Imbruglia, dnes star noci hitu Torn, nás vzala v 15 hodin 50 minut do 90. let na Hit Radio Vysočina. Já doufám, že jste si ho užili stejně jako já. No a teďka jedna zpráva pro řidiče, kteří si rádi užívají rychlou jízdu tam, kde by neměli. Na hlavním tahu z Jihlavy směrem na D1 a Velké Meziříčí, přesněji v Hleníně, už začala instalace úsekových radarů, takže na konci třetího čtvrtletí roku 2026 zde začne úsekové měření. Tak na to pamatujte a zkuste v tomto úseku sundat nohu z plynu už teď. No a jak to vypadá s provozem na silnicích Vysočiny teď o víkendu, se řekneme za pár minut. A než tomu tak bude, tak dáme Davida Guettu Juaneze a nebo českou skupinu Slza a jejich úplně první hit Lhůta záruční. Tak hezkou sobotu u poslechu Hit Rádia Vysočina.

Juanes a jeho hit La Camisa Negra nám zakončili 15. hodinu na Hit Rádiu Vysočina. Než si dáme aktuální zprávy, tak si taky řekneme, jak nám to jezdí. Nejlepší dopravní servis na Vysočině těsně před 16. hodinou mi děláte radost, protože jezdíte bez nehod a komplikací, tak jen tak dál. Samozřejmě přejeme šťastnou cestu, pokud nikam jedete. A kdyby bylo náhodou potřeba, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Hradozámecké noci, kterou dnes pořádá Národní památkový ústav, se zapojí asi 140 památek po celém Česku. Je to přibližně stejný počet jako loni. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také přes 40 památek soukromých, městských nebo spravovaných spolky a institucemi. O třetím zářijovém víkendu se v Praze otevře unikátní podzemní prostor, takzvaný cizinecký vstup pod Staroměstskou radnicí, si budou moci lidé prohlédnout během komentovaných prohlídek. Kde a jak se na ně registrovat, přibližuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
2: Vstup na prohlídku je zdarma, podmínku je registrace na výstavkách pvk.cz, která odstartuje v pondělí na 30. srpna v 9 hodin ráno. Potrvá nejpozději do pátku 18. září do 11 hodin nebo do naplnění kapacity. První prohlídka začíná vždy v 9.30 a poslední 16.30. Cel zájemců je před dveřmi napravo od odoleje
1: a délka samotné prohlídky je zhruba 20 minut. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Caterhamová, oslavila v pátek své 117. narozeniny. Píší o tom britská média. Žena v současnosti bydlí v pečovatelském domě v hrabství Surrey u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna. No a fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Asger Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Harasnína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby dnes o transferu informovali na svých webech.
3: Dnešek na Vysočině ještě nabídne příjemné teploty 21 až 24 stupňů, večer se ale začne ochlazovat a v noci teploty spadnou někam mezi 11 až 7 stupňů. Obloha se postupně vyčistí a noc bude převážně jasná. A neděle bude slunečná, od rána až do večera teploty budou o něco nižší, ale pořád příjemné 19 až 23.
0: Hit Radio Vysočina.
3: No a i po 16. hodině naplno rozjíbeme to odpoledne u nás v éteru, protože je nachystaný DJ do Agostino a taky Dinoro s jejich hitovkou In My Mind, tak si to užijte.
0: Hit

krásná romantická balada 9 minut po 16. hodině na Hitrádiu Vysočina. Bradley Cooper, taky zpěvačka Lady Gaga se soundtrackem z filmu Zrodila se hvězda. Klidnou sobotu přeje Tomáš, no a doufám, že jste se zaposlouchali a u toho relaxu ladíte formu na příští týden, stejně tak, jako ji ladila tento týden Dukla Jihlava. A v přípravě to zatím vypadá velmi dobře. Ve čtvrtek totiž Dukla Jihlava porazila Olomouc 3-1 a další přípravné zápasy čekají příští týden proti Dynamu Pardubice B. A to hlavní teprve přijde totiž. Dukla totiž vstoupí do své jubilejní 70. sezóny a chce to udělat opravdu velkolepě. V sobotu 5. září čeká fanoušky akce Dukla nástup. Fanoušci se mimo jiné mohou těšit na bohatý program v okolí arény, horácké arény, a také na speciální hokejovou exhibici přímo v aréně, ve které se proti sobě postaví výsadkáři a Old Boys Dukly v čele s Bedřichem Ščerbanem. No a co mohu

prozradit, že návštěvníky také čeká skvělá projekce archivních fotografií, oživení unikátních filmových obrazů z doby, kdy teprve kamery začaly psát svou historii. No a tato duklácká akce má i další velký rozměr, a to ten charitativní. Dukla Jihlava totiž výtěžek z akce rozdělí dvou rodinám vojáků, které se ocitly v náročné životní situaci. Takže 70. sezona Dukly 5. září odstartuje opravdu famózně. No a famózní bude i další muzika na Hit Rádiu Vysočina, protože přichází velmi oblíbený zpěvák, hlavně u našich posluchaček. Tady už je Alex Warren a jeho Ordinary. Tak krásnou sobotu všem přeji.

Minutu po čtvrt na pět posloucháte Hit Radio Vysočina a z našeho playlistu jsme vám hráli Coldplay a taky BTS. No a mě by teďka zajímalo, kolik si myslíte, že máte opravdových přátel? Tak těch opravdových, tak půlku, než si běžně myslíme, jo. Jedna studie dokonce tvrdí, že těch skutečně opravdových máme v průměru jenom pět. Více prý nejsme schopni ani obstarat, prostě máme, na více kámošů nemáme čas, protože práce, spánek a podobně zdržující nesmysly. Takže klidně těm vašim přátelům zavolejte a večer si dojděte na pivečko a to si myslím, že je dobrý plán na sobotní večer. No a než se pomalými krůčky k tomu večeru dostaneme, tak vám posílám další hitu v našem éteru za chvilku. Budou pánové s Imagine Dragons, pošleme do vašich uší samozřejmě jejich hitovku Sharks a přidá se taky Cizí zeď a se skupení One Man Show Foundation. Tak tohle opravdu můžu a co vy? Tak určitě buďte s námi na vlnách Hit Rádia Vysočina.

Rehab taky In My Head zní na Hit Radio Vysočina za minutu půl páté. Nadále ledíte odpolední vysílání s Tomášem Diglinem, do celé Vysočiny zdravím a přeji krásnou sobotu. No a když jsme tuhle hodinu začali sportem, tak budeme pokračovat a teď se pro změnu podíváme taky na fotbal. Včera večer se totiž v Jihlavě hrálo o další body, FC Vysočiny přivítala Táborsko. Do zápasu šla z pátého místa tabulky, ale tentokrát bohužel body nezůstaly doma. Jihlavští fotbalisté prohráli 0-1 a jediný gol zápasu padl už v 18. minutě. Tentokrát to fotbalistům nevyšlo, ale sezona je dlouhá a o další body se bude bojovat zase příště. No a kdy to bude u nás tady v Jihlavě, tak to můžete zjistit na našem webu hitradiovysočina.cz, tak tam mrkněte a určitě přijďte tým FC Vysočina na stadion v Jihlavě v Jiráskově ulici podpořit. No a další muzikou je pohled do roku 1993, kdy zpěvák Brad Adams vydal jako druhý single z alba So Far So Good tuhle baladu Please Forgive Me. Tak si užijte poslech zítra Rádiem Vysočina.

0: Vysočina, tohle byla Sigala, taky její Lullaby, 16 hodin a k tomu 41 minut, pěkné sobotní odpoledne 22. srpna přeje do celé Vysočiny Tomáš. No a kdybyste náhodou teď slyšeli nějaké rany tady pode mnou, tak omluvte zhoršenou kvalitu, protože tady se fakt horlivě rekonstruuje, tak aspoň víte, že tohle je opravdu naživo. No a teďka se vrátíme k tomu tématu, o kterém jsem chtěl mluvit. Taky jste neměli jako děti rádi takový ty řeči na konci prázdnin, jako že už se těšíš do školy, anebo už jsi přebral ty věci v šuflatech. No a nebo když to bylo tak jako hodně strašný, tak zaznělo třeba, tak vyndej z batohu ty znílý svačiny, ať ho můžu vyprat. No tak tohle tak nějak vnímám a slýchám teďka všude okolo. Tak jestli už tyhle přípravy u vás začaly, tak přeji pevný nervy, ale pozor, ještě je pořád docela dost času. Který třeba můžete strávit u poslechu Hit Rádia Vysočina a dalších hitů, co nás za chvilku čekají. Kelly Clarkson, Miraj a taky jeden zpívající zubař Dr. Alban už za chvilku v našem éteru. Tak zůstaňte s námi.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Absolutně legendární taneční vypalovačka, která nikdy neskazí žádnou party, prostě je to nestárnoucí hity o tom, že se nikdo nenecháme mluvit do vlastního života. Dr. Alban, It's My Life, 16 hodin 53 minut na Hit Rádiu Vysočina. A já taky doufám, že si od nikoho nenecháte kecat do toho víkendu, maximálně od toho času, který nás tlačí a organizuje, protože za chvilku to máme 17. hodinu. No a další komplikovaná věc, píseň a hlavně novinka, kterou vám hrajeme v éteru Hit Rádia Vysočina, je Taylor Swift a její Opalité. Takže jestli si dneska užíváte ten svůj sobotní klídek, tak se toho držte, protože přesně takové chvíle jsou pro náš život důležitý. Tady už je Taylor Swift, tak užívejte v sobotu.

0: Fond Mayen na Hitrádiu Vysočina, čas nás prostě tlačí, tady 17. hodina, my se jdeme podívat, jaký máme provoz na silnicích. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ani před 17. hodinu nemáme hlášené žádné komplikace nebo nehody. Jestli někam jedete, tak šťastně dojeďte a pokud se s tou potkáte nějaké problémy, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o třetinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun. Asi o miliardu méně než před rokem. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější. Přínosy více přibližuje mluvčí města Radmila Nagovská.
3: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
2: Nový svozový vůz vyšel na více než 10 milionů korun. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA pozastavit. No a organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitelé už má drtivá většina lístků, jež byly v prvních dvou vlnách k dispozici.
0: Na posprávách mrkneme taky na počasí, teploty se na Vysočině drží mezi 21 až 24 stupně Celsia, postupně klesnou večer a v noci na 11 až 7 stupňů a oblačnost by se uměla úplně rozpustit na jasno až skoro jasno. V neděli očekáváme slunečno, obloha bude jasná až skoro jasná, teploty o něco nižší než dnes, 19 až 23 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Startujeme 17. hodinu, které je s vámi nadále Tomáš a posílám další dávku hitku zpěvačka Desiree nebo Damiano David.

Velmi pohodová záležitost od zpěvačky Desire Live 10 minut po 17. hodině na Hit Rádiu Vysočina v sobotu 22. srpna. Krásný podvečer přeje Tomáš Digren, jsem moc rád, že nás ladíte. No a pokud rádi výletujete po Vysočině, tak si do kalendáře můžete připsat 2. září. Protože v Chotěboři se otevírá nové městské muzeum. No a nebude to jen takové klasické muzeum, kde se koukáte na věci za sklem, nebo do vitrín samozřejmě. Tady si některé exponáty budete moct sami objevit. Čekají vás interaktivní prvky, virtuální pohled do minulosti města a dokonce vyhlídky ze střechy. No a pozor, ve sbírkách se totiž ukrývá

třeba i část mamuta nebo šavle četníka, který zatýkal Karla Havlíčka Borovského. No tak to bude nádherná výstava, takže nezapomeňte, že v Chotěboři otevírají už 2. září své muzeum pro veřejnost. No a taky nezapomeňte dál poslouchat i Rádio Vysočina, protože nám teď krev v žilách rozproudí. Alvaro Soler.

0: ukázala sílu roku v éteru Hitrádia Vysočina těsně po čtvrt na šest. No až velmi brzy, blíží se to docela rychle, přesně 6. října, malou dámu určitě uslyšíte i tady v Jihlavě, kdy kabáti přivezou sebe v rámci turné 2026 i k nám na Vysočinu, přesně tedy do horácké multifunkční areny a zažijete jejich nezapomenutelný koncert, který je beznadějně vyprodaný. No a do toho koncertu zbývá ještě více jak měsíc, tak si ho za chvilku zkrátíme další muzikou, třeba bude Shakira, Tom Walker, anebo taky Calvin Harris, tak hezký sobotní podvečer, Hit Radio Vysočina přeju.
1: Hit Radio.

Radio Vysočina. Tohle to byl velký pan DJ Calvin Harris s vámi nadále. Tomáš Digrin, hezkou sobotu všem, co nás posloucháte. No a jestli přemýšlíte, co podniknout dnes večer, mám pro vás ještě jeden hodně netradiční letní tip. Jaderná elektrárna Dukovany, chladicí věže a autokino volají i dnes. A s ním jeden netradiční romantický zážitek. Dnes totiž večer od 9:30 se tam promítá česká komedie Moře na dvoře a vy si ji můžete dát pěkně z pohodlí vlastního auta. Vstup je zdarma, ale přispět můžete dobrovolně na dobrou věc. Takže pokud chcete dneska večer zažít něco trochu jiného než televizi doma, tak Dukovany čekají. No a co nečeká, jsou další hity tady u nás na Hit Rádiu Vysočina. Teď si dáme konec 90. let, Liquido a taky Narkotik. Velký hit, který z německé kapely udělal evropskou senzaci. A když slyšíte tyto první tóny, tak víte určitě, která bije. Tak si ho pojďte se mnou užít a samozřejmě si užívejte i té předposlední srpnové soboty. Tady už je Liquido.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle byl Mr. Props v 17 hodin 38 minut. Krásný, skoro sobotní večer přeje Tomáš. Pokud jste se dneska váleli, odpočívali anebo relaxovali a říkáte si, že chcete nebo máte chuť udělat něco pro sebe zítra a zároveň pro dobrou věc, v hlavě se totiž od 17 hodin poběží barevný běh. Start je v neděli, tedy zítra, 23. prosince u pivnice Starka a čekají vás 3 kilometry barvy, zábavy a hlavně žádného závodění na čas. Takže je to taková pohodička, můžete se protáhnout pěkně. Přidat se samozřejmě můžou klidně i celé rodiny, připravený je i dětský běh. No a co je na tom asi nejlepší? Část startovného pomůže popáleným a těžce nemocným dětem, takže zítra si můžete zaběhat, pořádně se obarvit a ještě udělat něco dobrého. No a do rytmu samozřejmě za chvilku přidáme další hity. Lost Frequency se zeptají, jestli jste ready třeba na ten barevný běh zítra. Are you ready? A nebo si dáme pohodovou věc od Bruno Marse. Tak užívejte zbytek soboty u poslechu Hit Radia Vysočina.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Bruno Mars, Féteru, Hitrádia, Vysočina, aktuální čas 17 hodin 49 minut. No a to trošku taky znamená, že můj čas se na Hitrádiu Vysočina naplnila a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a poděkovat, že jste poslouchali. Těšit se můžete každopádně ještě na další hity, které jsou připravené, Disturb, anebo taky Cranberries. To nabídnu do té 18. hodiny a sebe nabídnu zase mimořádně 4. září, kdy zaskočím v pátek za Máru Grande a Milana Řezníčka. Tak se budu těšit při mé premiéře takhle v pátek odpoledne. Loučí se Tomáš Digrin a přeji krásný zbytek prázdnin. Ahoj!

freedom. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
2: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti, v neděli to rozjedem na plný pecky.
3: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déš skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

Firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.